0: Dnes bude jasná až polooblačná, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov Celzia.
1: Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrennt

Dnes bude jasno až poloblačno, na severe a východe je dopoludne miestami oblačno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Denná teplota 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km/h. Keď sa

0: Dara Rollins, R.E.M. a na úvod Sima Martausová. Pohodové počúvanie želajú Richard Švarba a Zuzana Ševčíková.
1: Sleduješ staré filmy, sleduješ ich každý večer do

0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.
1: Nejsem to ja, ten koho znáš. Není to telo mý a výbuch, ani moje tvář. Ani ten stín pode mnou není môj. A

Vážený pane předsedo Trnavského samosprávného kraje, vážení organizátoři festivalu, vážení umělci, milí hosté, jsem velmi rád, že se mohu účastnit tohoto slavnostního večera. 14. ročník festivalu Zázračný Oriešok se koná pod záštitou velvyslance České republiky pana Rudolfa Jindráka, kterého tu dnes večer zastupuji. Pan velvyslanec se bohužel nemůže účastnit osobně, protože dnes v Praze, kde probíhá návštěva delegace Národní rady Slovenské republiky. Váš festival je oslavou knižní a rozhlasové tvorby pro děti, mimo jiné také vyzdvihuje spolupráci slovenských a českých umělců. Taková spolupráce je vždy nesmírně prospěšná a je skvělé, že k ní dochází ve prospěch našich dětí, které se i díky ní dostávají ke knižní a rozhlasové tvorbě. Jsem vděčný, že hranice mezi Slovenskem a Českem je tak snadno prostupná. A to zdaleka nejen proto, že jsou si blízké naše jazyky. Přeji vše dobré všem

0: V Sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Biskup,
1: Rea Jánoši Griníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
1: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Olhová,
1: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizovala Iveta Janáková.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas
1: v roku 2026.